sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova, někdo píše statusy.

0: byla to láska vážně relí poslední.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

že sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Další holku opustíš, doufám, že konečně mě už najdeš sobě kousek z

co je neptat. Za každou pravdu se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální hůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část,

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

Jako kdyby Marek Ztracený tušil, co mám na sobě. Bílé šaty. Ta bílá ti sluší. Tak děkuju za kompliment. Posloucháte Český Blaník. 6. hodina je tady. Krásné ráno vám přeje Veronika Rážová a já už pro vás chystám písničky na další hodinu. Třeba jednu od Lenky Filipové. Za všechno může čas. Taky Turbo chtěl jsem mít. Skrz okno mé lásky se podíváme s kapelou Olympic.

0: Už za chviličku nám zprávy přinese Monika Holubová, ještě předtím ale aktuální počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Posloucháte Český Blaník, dobré ráno vám přeju a pojďme se teď podívat na to, co nás dnes čeká a nemine. Momentální teploty se pohybují mezi 16 až 20 stupni Celsia, v údolích kolem 14. Očekávejte, že během dne ale vyšplhá rtuť teploměru až k 38 stupňům, 34 až 38, ano, tak to jsou předpokládané teploty pro celou Českou republiku. Na severovýchodě země 31 až 34, na horách kolem 28. Obloha bude většinou jasná až polojasná. Při zvětšené oblačnosti na jihu země očekávejte ojediněle přehánky nebo bouřky.
2: Písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
2: i na webu radioblaník.cz. Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Teploty budou ode dneška rychle stoupat. Odpoledne už může být místy až 38 stupňů Celsia a meteorologové varují před vysokou zátěží teplem. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země do 34 stupňů. Opatrní by měly být hlavně staří a nemocní lidé a také děti. Potřeba je dobře se ochlazovat, třeba Pražanům k tomu slouží interaktivní mapa Oáz chladu. Horké počasí láká k vodě, v té ale můžou být nebezpečné sinice. Jejich přítomnost je možné si otestovat. Stačí k tomu průhledná petláhev, nabrat do ní vodu z přírodní nádrže a nechat ji stát půl hodiny na sluníčku. Jak rozklíčovat, co uvidíme, to vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Pokud se u hrdla vytvoří zelený povlak, kroužek připomínající krupici nebo jehličí a zbytek vody pod ním zůstane čirý, jde o sinice. Pokud ale zůstaly zelené částice rozptýlené v celém objemu a nestoupají k hladině, jde o neškodné řasy.
3: Sinice jsou nebezpečné hlavně pro alergiky, malé děti, těhotné ženy anebo třeba pro ty se sníženou imunitou. Oprava sloupu v Olomouci postupuje rychleji, než město předpokládalo. Dělníci tak budou moci v závěru letních prázdnin odstranit lešení, které památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než 2 roky. Americká armáda podnikla další vzdušné útoky na Irán. Jde o reakci na to, že se Irán o den dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. Podle iránských médií se na několika místech na jihu země ozývaly exploze. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už se na vás těší Veronika Rážová.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak, těším se a já doufám, že i vy se těšíte na to, co tu pro vás chystám. 6 hodin 4 minuty a před námi Karel Kahovec, Lenka Filipová a nebo Honza Kalousek. Chodím ulicí, tak dobré ráno.

0: Tak to je Maruška Rotrová, které vyšla hvězda Supernova. No a my se taky podíváme na hvězdy. Na ty hvězdy, které právě dnes slaví své narozeniny. Arnold Schwarzenegger, rakouský herec a producent a bývalý guvernér Kalifornie, tak tomu je dnes 79 let. 78 slaví dnes Jean Reno, francouzský úžasný herec. No a moje srdcová záležitost, báječná česká herečka. No, víte co, já vám neprozradím konkrétně jméno, ale hádejte, o koho jde.
1: Co máš, mistřevíček? Nerozuměl jsi?
0: Tak slyšeli jste sami, ano, Pyšná princezna, ale pochopitelně nejenom role Pyšné princezny proslavila Alenu Vránovou, která dneska slaví neuvěřitelné narozeniny. Je to dáma, nebudeme prozrazovat kolik, ale těší se dobrému zdraví a to je hlavní. Takže všechno nejkrásnější, no a pokud slavíte třeba i vy, tak pokud máte ten důvod k oslavám, klidně si můžete třeba udělat radost písničkou na přání. Já vám už brzy prozradím, jak na to, ale do té doby si dáme ještě pár českých písniček, které máte rádi. Těšit se můžete na kapelu Turbo a nebo na Mandraže. Siluety na Českém Blaníku. Tak dobré ráno a pokud se probouzíte, ať se vám dobře vstává.

0: Kapela Turbo, chtěl jsem mít na Českém Blaníku za 4 minuty, bude 6:30 a já se koukám do kalendáře. Já jsem se koukala už před chviličkou a řekli jsme si, kdo dnes co slaví, ale teď se koukám na svátky. A nekoukám jenom na svátek lidský, dneska slaví Bořivoj, ale koukám i na svátky psí. Takže pokud máte čtyřnohého chlupáče, který se jmenuje Body, tak máte důvod k oslavám, protože Body dnes slaví svátek, takže svému miláčkovi pořiďte minimálně nějaký chutný pamlsek. No a já bych ráda ještě předeslala, že před námi jsou další české písničky, které máte rádi, takže zůstaňte naladěni na vlnách Českého Blaníku a užijete si dokonce i jednu slovenskou. Nějaká až Djorb anebo Pavol Habera. Jediná, už teď.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
6: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.czu.cz
7: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 6 hodin 36 minut k tomu a já už se zeptám odborníka, tedy meteorologa Šimona Koláře na to, jak aktuálně je. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno, aktuálně máme jasnou oblohu. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 21 až 16 stupňů Celsia, ale v údolních polohách klesají až k 14 stupňů Celsia.
1: A jak to bude vypadat po zbytek dne? Čeká nás asi pořádné vedro.
2: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne se zejména na jihu území ojedinele vyskytne přehánka nebo bouřka. Nejvyšší odpolední teploty budou velmi vysoké, 34 až 38 stupňů Celsia. Na severovýchodě území 31 až 34 stupňů Celsia. Odpoledne předpokládáme silnou v nížinách, mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem.
1: Tak děkujeme moc a za hodinku se opět spojíme, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Teď už Olympik, okno mé lásky na Českém Blaníku. Kdo tě...

0: Tak to byla skupina Modus a Děvčata. No a my se teď budeme věnovat něčemu, co je velice aktuální. Bohužel na nás padá další vlna veder, a to extrémních veder. Teploty ještě dneska mohou stoupnout až ke 40. No a reagovat na to musí úplně každý. České dráhy jsou v tom také s námi. A tady je jejich mluvčí Nikola Moravcová.
1: S ohledem na varování Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami až 39 stupňů doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Situaci pečlivě vyhodnocujeme. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: Tak jak jste slyšeli, České dráhy jsou připraveny, ale buďte připraveni i vy. Když jedete někam autem, taky si sebou vezměte aspoň tu 1,5 litrovku, protože nikdy nevíte, kdy se dostanete do nějaké kolony, anebo kdy třeba budete mít odstavené auto. Zkrátka a dobře, dávejte na sebe pozor a poslouchejte Český Blaník. Už za chviličku Kabáti anebo Karel Zich.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
5: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová B. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
6: Rádio Český Blaník.

žile sám žírodnej dům. Oživel postatek sousedům, to je smůla.

0: Dalibor Janda, rád se k vám vrátím. My jsme rádi, že se k nám vrací pravidelně. Nakonec i na sociálních sítích se mu věnujeme a vy se můžete podívat taky. Český Baník, tak přesně takhle nás tam najdete. No ale teď jste určitě zvědaví, co vás čeká v příští hodině. Tak vás nebudu napínat. Třeba Petr Novák a Klaunova zpověď.
1: Teď už mi líčidla rozežrala tvář.
0: Těšit se můžete i na kapelu Slza.

0: těšit se můžete i na Haničku Zagorovou.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na Haničku Zagorovou a taky na počasí, protože vám prozradím, co nás dnes čeká a nemine. Naměříme místy až 38 stupňů Celsia, takže se vybavte vodou, šetřte se, nenamáhejte se a poslouchejte Český Blaník. K tomu nám bude svítit sluníčko, většinou jasno až polojasno. Ještě prozradím, že pokud vyrazíte do hor, tam se lehce schladíte, bude tam jen 28 stupňů Celsia. Za chviličku už zprávy s Monikou Holubovou a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnešní veřejné slyšení v Senátu se zaměří na českou protidrogovou politiku. Řešit bude i nedávné změny i budoucí kroky. Vše se koná po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Další vlna veder je tady. Vrcholit bude hlavně zítra, kdy bude rtuť teploměru atakovat 40. Podobně vysoké teploty, jaké byly před měsícem, ale meteorologové neočekávají. Vedra ale také mění průběh letních akcí. Třeba dostihové závodiště v Pardubicích upravuje sobotní program, jak říká mluvčí areálu Kateřina Nohavová.
1: První dostih

0: startuje už v 9 hodin, což je pro dostihový provoz poměrně netradiční, ale zdraví koní i lidí je pro nás to klíčové.
1: Areál závodiště bude přístupný už od 8 ráno. Ředitelství silnic a dálnic chystá stavbu dálnice D55 z Napajedel do Babic. Vypsalo už tendr za 9,25 miliardy. Pro ŘSD jde o letošní největší vypsanou zakázku. Se zahájením prací počítají silničáři začátkem příštího roku. Nový 7-kilometrový úsek bude podle nich stavebně velmi náročný. Fotbalisté Jablonce dnes budou doma s Varaždínem odvracet konec v pohárech UEFA. Čeká je odvěta druhého předkola konferenční ligy. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Dnešní utkání začíná v 6 hodin večer. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď už pokračuje Veronika Rážová.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 7 hodin 6 minut a teď už Michal Tučný a tématická snídaně. Snídaně v trávě na Českém Blaníku.

0: Českém Blaníku.
1: Krásné ráno, 7 hodin 17 minut k tomu a před námi je písnička. Od Pavla Vítka Má svůj den. Nás velice zajímalo, jaký vztah má Pavel Vítek k téhle krásné písničce. Co vlastně pro něj znamená?
2: Pro mě je písnička Má svůj den opravdu nejvýznamnější, protože bez ní by vlastně žádný zpěvák Pavel Vítek nikdy v českém popu nebyl. A už když jsem ji slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že by to mohl být opravdu hit. A ta písnička tenkrát zbourala v těch osmdesátkách všechny hitparády a díky ní tady vlastně jsem.
1: Tak my jsme taky rádi, že to vyšlo a že tahle písnička se stala hitem, který se hraje a je oblíbený dodnes. Takže pokud máte Pavla Vítka rádi i vy, právě teď si přijdete na své Má svůj den.
0: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, due, tre, quattro.

0: Casca rodina e poro. Se strasso. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak.

Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat. Ty drobný jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu ping. A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno.

0: Jiří Korn, Helena Vondráčková, já na bráchu, blues, 7 hodin, 20, skoro 8 minut a dnes máme 30. července. Tak schválně, kdy jste viděli své nejbližší přátele, nebo kdy jste s nimi strávili chvilku času, třeba někde na kávě nebo u skleničky něčeho dobrého. Pokud si říkáte, že už je to dávno, a nebo že jste na to neměli čas, a nebo že ten čas ani nemáte dnes, tak potom vězte, že byste si ho měli udělat, protože právě dnešek je Mezinárodním dnem přátelství. Měli byste tedy strávit aspoň pár chvil se svými blízkými přáteli, užít si ten den po svém a samozřejmostí je i to, že pokud nemáte možnost se s nimi vidět, že byste si aspoň na ně měli vzpomenout a napsat jim třeba něco pěkného. Třeba i to, že je máte rádi. Tak to byla taková malá rada hnedka po ránu. No a my pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Už za chvilku Hanka Zagorová, Studánko Stříbrná.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
5: U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
6: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
5: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
6: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Rádio Český Blaník.
9: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
10: Řeky lásky prout, kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
8: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
9: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Na rádiu Český Blaník.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník, 7 hodin 38 minut k tomu a my se zeptáme meteorologa Šimona Koláře, jaký nás čeká den. Dobrý den.
2: Zbytek dne přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne se zejména na jihu území ojedině vyskytne přehánka nebo bouřka. Nejvyšší odpolední teploty budou velmi vysoké, 34 až 38 stupňů Celsia, na severovýchodě území 31 až 34 stupňů Celsia, odpoledne předpokládáme silnou v nížinách, mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem.
1: Tak my děkujeme a za hodinu se opět přihlásíme.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou. A teď už Jakub Smolík, Blázen žárlí na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Zlatá slavice, která nejenom, že si zaspívala se světovou zpěvačkou Dua Lipa, ale taky třikrát vyprodala Eden. Ona by ho vyprodala klidně i čtyřikrát. No a jeden hit za druhým, tak taková je Eva Farná. Tohle je její Leporello. No a my jedeme dál a já vám nabízím možnost, abyste si nechali zahrát písničku, kterou máte rádi, kterou jste dlouho neslyšeli, která vás baví, kterou prostě chcete slyšet u nás na Českém Blaníku. Za půl hodiny už tady bude písnička na přání a vy už teď můžete vzít do ruky telefon a na číslo 720 8363 07 mi poslat, jakouže písničku a komu budeme hrát. Pokud chcete, můžete klidně i nahrávat hlasové zprávy, jestliže využijete WhatsAppovou aplikaci. Tak do toho 720 8363 07. To je to správné číslo. Za chviličku už kapela Lucie anebo Karel Gott.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
8: Radio Český Blaník.

0: Těšit se můžete ale i na činasky a tabáček.
1: Polevím z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček.
0: A o přátelství nám bude zpívat Petr Rezek.
2: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Už za chvíličku zprávy a s nimi Monika Holubová. Ještě předtím ale pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ještě předtím, než vám prozradím, jak bude, tak doporučuji, pokud teď vyrážíte z domu, vemte si sebou pití, vemte si na sebe co nejlehčí oblečení, protože bude skutečně teplo. Očekávejte jasnou až polojasnou oblohu a teploty 34 až 38 stupňů Celsia. Na severovýchodě 31 až 34 stupňů, na horách kolem 28. Už za chvíli zprávy a s nimi Monika.
4: Ty jo... My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
5: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
4: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
5: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
4: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
6: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
7: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
6: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
8: Tisknulevně.cz.
4: Náplně hned.
9: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner.

0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vysoké teploty a sucho zvyšují riziko vzniku lesních požárů. Opatrnost je proto na místě v chráněných krajinných oblastech. Třeba v Českém Švýcarsku platí červený stupeň výstrahy a víc říká mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
1: To znamená pro návštěvníky, že do Národního parku mohou vstupovat pouze po značených turistických trasách a pouze v denních hodinách. Platí samozřejmě to, co platí za všech okolností všude v přírodě, že se tam nesmí rozdělávat ohně, nesmí se tam kouřit.
0: Lidé by si měli dát pozor i na používání vařičů, které mají otevřený oheň. Péče o nevylečitelně nemocné zatím nová pravidla nezíská. Senát nepřijal jejich úpravu podle novely skupiny senátorů kvůli negativnímu stanovisku etické komise ministerstva zdravotnictví a odborných společností. Novelu neschválil ani neodmítl. K přímému odmítnutí chyběl jediný hlas. Oprava silničního mostu TG Masaryka přes řeku Berungu v Berouně začne v roce 2029 a možná se v tu dobu obejde bez provizorního přemostění mezi ulicí na Ostrově a Zborovským nábřežím. Objížďka by mohla vést přes nový silniční most, který chystá město ve spolupráci s cestáři na pravé straně D5 ve směru na Prahu. Třebíčské Bráfově akademii kraj zlepší odborné učebny. Nové bude i zázemí pro praktickou výuku budoucích kuchařů, číšníků, cukrářů a kadeřníků. Rekonstrukce prostoru střední školy přijde na víc než 77 milionů. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už je tu v bílých šatech Veronika Rážová. Veru, je to tvoje.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Moni, já moc děkuju. 8 hodin, 5 minut k tomu a před námi Václav Neckář, Xindl X nebo Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Písničku na přání.
1: Dobré ráno, já doufám, že jste se dobře vyspali, že se vám případně dobře vstává, pokud teď jdete z postele ven. No a pro ty z vás, kteří chtějí nějakou tu písničku slyšet svou oblíbenou u nás ve vysílání, tak pro ty všechny z vás tu mám informaci, že písnička na přání je tu právě v tuto chvíli. Číslo 720836307, ale mějte na paměti, protože ho ještě dneska budete potřebovat. Tedy další písnička na přání tu bude zase za pár hodin. Tentokrát ovšem budeme hrát od Marka. Dobrý den do rádia, prosím, zahrajte mi písničku od Jiřího Schellingera, což takhle dát si špenát. Jen tak pro dobrou náladu a ať to dnešní vedro všichni vydržíme. A taky vám do rádia. Tak my moc děkujeme, Marku. A tady už je Jiří Schellinger.
0: Písnička na přání.

0: Kapela Činasky a Tabáček, 8 hodin a 27 minut k tomu. Máme tu den, kdy budou opravdu tropická vedra a možná, že se někam chystáte autem. No a pokud byste se chystali až v době, kdy už vaše auto bude pořádně vyhřáté, tak potom existuje několik tipů na to, jak se ubránit tomu příšernému vedru, té sauně, která vám tam během chvilky vznikne. Tak první jsou takové ty clony na čelní sklo. Pokud máte možnost mít clonu vnější, tak ta je prý ještě lepší, protože odráží vlastně veškeré to teplo, které by mohlo vstoupit do auta. Nicméně odrazovou schopnost má i ta clona, takové ty deštníky, které se dávají dovnitř auta. Musím říct, že s tím mám i osobní a velmi dobrou zkušenost. Jinak pokud už auto máte rozehřáté, je tam horko k padnutí, tak udělejte to, že stáhnete okno na straně spolujezdce a několikrát prudce otevřete a zavřete dveře u řidiče. Tím horký vzduch vytlačíte ven. Musím říct, že i tohle jsem zkoušela. No a občas se to povede, občas ne. Zkrátka a dobře, záleží i na tom, jak moc bouchnete těmi dveřmi, ale věřte tomu, že ta tlaková vlna to největší vedro skutečně vytáhne ven. No a co se týče větrání jako takového, tak v prvních pár minut jízdy byste měli mít všechna, ideálně všechna okna stažená. Zapnout ještě k tomu ventilátor na maximum a uvidíte, jaké zázraky se potom bude dít. Pokud klimatizujete, tak aktivujte klimatizaci na nejnižší teplotu a po chvilce okna zavřete, ale jen na chvíli, protože potom by vám hrozilo, že se velmi rychle můžete sami nachladit. Co se týče samotného klimatizování, tak ideální je mít nastavenou klimatizaci do 22 stupňů Celsia, protože ta vám bude interiér i vás příjemně chladit a zároveň neutrpíte tak velký teplotní šok, jako kdybyste si tam dali třeba 18 stupňů. No a pokud zapnete vnitřní okruh klimatizace, tak klimatizace bude chladit už ochlazený vzduch uvnitř a nepotáhne to horko zvenku. Takže je to ještě taková lepší vychytávka na ochlazování auta. Já si myslím, že co se týče rad pro všechny řidiče a automobilisty, bylo jich víc než dost. Teď se vrátíme zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Rangers anebo taky Mirai na Českém Blaníku.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Letní outlet nových aut v Direct Auto Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: přes ty housličky, na chledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: Ale snažil jsem.
4: Co i na basu slově.
0: To si radši naspíváme.

0: Českém Blaníku.
1: 8 hodin 38 minut a my se teď spojíme s meteorologem Šimonem Kolářem. Dobré ráno, jaký nás čeká den?
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No a jaký nás čeká den?
2: Zbytek dne přineste jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne se zejména na jihu území ojedině vyskytne přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší odpolední teploty budou velmi vysoké, 34 až 38 stupňů Celsia. Na severovýchodě území 31 až 34 stupňů Celsia. Odpoledne předpokládáme silnou nížinách, mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem.
1: Tak děkujeme moc, budeme na to připraveni, milí posluchači, opravdu nepodceňte to, protože dnes nás čeká opravdu zase zlomové teplo. Možná, že si pak v následujících dnech zase zvykneme, možná taky ne, ale dostatek tekutin, oblečte se lehce, pohyb, tak řekla bych, ten můžete taky stáhnout na minimum, no a hlavně fyzickou námahu. Tu dnes naprosto omezte. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku třeba jedna slovenská od Darinky Rolincové. Ještě předtím ale Petr Rezek. Přátelství na Českém Blaníku. Tak krásné ráno.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Darinka Rolincová a k náhodou na Českém Blaníku 8 hodin 46 minut k tomu. A teď, když jsou tu opět vedra, tak se podíváme k ledu. Hokejová extraliga sice začíná až 15. září, ale třeba Sparta už svou přípravu zahájila, a to pod novým trenérem Patrikem Augustou.
1: Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají, mluví se o tom 20. To je samozřejmě dlouhá doba, spousta top týmů to má i v NHL a možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče, ty musí jít prostě a ukázat svoje nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat a nejenom občas a pak zase ne, tak že můžeme být nejúspěšnější, ale ta cesta je strašně dlouhá. Pro mě je to výzva, pro hráče je to výzva a všichni vidí, o co se hraje.
0: Tak vidíme, že Sparta je skutečně připravena, no a jak se Spartě pod dosavadním koučem naší dvacítky povede, tak dodám, že první zápas nové sezóny čeká 16. září v Olomouci, takže my uvidíme, držíme palce, no a hlavně, ať se vám dobře trénuje. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, za chviličku třeba jedna od Dana Landy a bude to tajemství.
2: Ahoj, tady Vašek Nojtvárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toto je?
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Rádio Český Blaník.

let. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak let.

0: Michal David, zůstaň a neodcházej. 9. hodina nám odbyla a po ní pokračujeme v českých písničkách. Dáme si jednu od Hanky Zagorové. Tam u nebeských bran, tak to je další kousek od Michala Tučného.
1: Měl jsem rád stín stromů říční.
0: A o slavících z Madridu bude zpívat Valdemar Matuška.
2: Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít.
0: A to rozhodně není vše.

0: e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme. Příze látky tvoření našeho života koření. Proháčkování.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Zprávy na Českém hlavě.
6: Hezký den přeje David Račák. Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že hrubý domácí produkt nadále rostl. Vysoké teploty a sucho zvyšují riziko vzniku lesních požárů. Opatrnost je proto na místě v chráněných krajinných oblastech. Například v Českém Švýcarsku platí červený stupeň výstrahy. Více říká mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
7: To znamená pro návštěvníky, že do Národního parku mohou vstupovat pouze po značených turistických trasách a pouze v denních hodinách. Platí samozřejmě to, co platí za všech okolností všude v přírodě, že se tam nesmí rozdělávat ohně. Nesmí se tam kouřit.
6: Lidé by si měli dát pozor i na používání vařičů, které mají otevřený oheň. Americká hudební legenda Diana Rossová ve středu poprvé vystoupila v Česku, a to v plzeňském amfiteátru Lochotín. 82-letá zpěvačka, herečka odspívala 90-minutový koncert s jedním přídavkem. Její turné In Motion má v Evropě ještě zastávku v Belgii a Velké Británii. No a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Trumce půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
9: 9 hodin, 5 minut k tomu, s vámi je Veronika Rážová. Teď už si můžete užít podmanivý hlas Petra Moka. Neusínej na Českém Blaníku. Tak dobré ráno.

0: Konzol Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český blaník 9 hodin 15 minut k tomu a já jsem vám slíbila Pepína Vaňka. Ano, ano, náš specialista na rekordy a kuriozity z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit opět přichází a ani tentokrát nejde s prázdnou. Pokud jste byli v muzeu rekordů a kuriozit, určitě už víte, na co se tam můžete těšit. No, pokud jste tam nebyli, tak potom nevíte, že nejenom, že se tam můžete kochat úžasnými kousky, ale kochat se můžete vlastně i tady u nás na Českém blaníku. Například jedním rekordem, který je vínový. Nebo snad vinný?
2: Máte rádi víno? Otvíráte rádi víno? Pokud ano, tak se dojeďte podívat na minaret vytvořený z korkových zátek od vína. Vyrobila ho paní Lenka Doláková. Výška té stavby je 2,68 metru. A je v něm víc než 3,5 tisíce zátek z vín, která byla zkonzumována v salonu vín České republiky. Minaret je tam vystavený, vy se na něj můžete podívat a my jsme ho rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: Tak jste to slyšeli, třeba i kvůli minaretu stojí za to vyrazit do Pelhřimova a obdivovat nejenom takový krásný minaret z korkových zátek. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Helena Vondráčková, taky slovenština v podání MC Erika a Barbary, anebo Michal Tučný, Tam u nebeských bran.
0: Co Čech, to rekordman na Českém blaníku.

0: Helena Vondráčková, nač vlastně v půli vzdávat mač? 9 hodin 28 minut k tomu, pokud máte Helenu Vondráčkovou rádi a třeba jste ji prošvihli u nás na Konopišti, tak potom nezoufejte, protože třeba 21. srpna ji můžete vidět v Novém Jičíně. V Liblíně bude o den později a pak už září Zlín, Třebívlice, Jičín, Třeboň, Brno a tak dále a tak dále. Zkrátka Helena Vondráčková myslí na své fanoušky a příznivce a tak má koncertů víc než dost. Užijte si to, pokud někam vyrazíte na její vystoupení a užívejte i české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku jedna v podání Valdemara Matušky. Ještě předtím Iva Frýlingová s Meky Šbírkou.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Český Blaník.

nástrah ptíčího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Michal Hruza a Mikado na Českém Blaníku krátce před 9:45. Dnes máme čtvrtek 30. července a víte, co je? Mezinárodní den přátelství. A víte, co přátelství? Přátelství prospívá zdraví. Výzkumy totiž dlouhodobě ukazují, že lidé s kvalitními přátelskými vztahy bývají spokojenější, lépe zvládají stres a často se dokonce těší i lepšímu psychickému a fyzickému zdraví. Přece jenom jsou to spojené nádoby, takže není se čemu divit. Jinak ještě nutno dodat, že co se týče přátelství a oslavy dnešního dne, tak co byste mohli třeba udělat? Tak ideální je se svými přáteli setkat, strávit spolu nějaký ten čas, protože v dnešní, jak zpíval Michal Hruza, digitální době se nevidíme tak často, jak bychom třeba chtěli. A co si budeme povídat, poslat si SMSku nebo si zavolat není takové osobní, jako třeba nějaký ten přímý kontakt někde na kafíčku. Takže pokud máte možnost, se svými přáteli se sejděte, pokud tu možnost nemáte, alespoň zavolejte nebo pošlete zprávu. No a pokud ani to třeba nechcete, nebo nemůžete, nebo vaši přátelé nebudou v tu chvíli napřímo, nemohou telefonovat, tak doporučte jim, ať si aspoň naladí Český Blaník. A až to bude písnička na přání, tak jim můžete nechat něco hezkého zahrát. Za chviličku vám řeknu, jak na to. Do té doby si dáme ještě další české písničky, které máte rádi. Třeba jednu od Karla Gotta nebo Dalibora Jandy.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
7: A také v digitální síti DAB.
6: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
7: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
6: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Tomáš Klus, když si tě dívko představím. Posloucháte Český Blaník, přesně 10. hodina je tady. A pokud jste zvědaví, co vás čeká po ní, tak já prozradím, že třeba Lucka Vondráčková. Činasky s Bárou Hosnedlovou, slovenský klíř. Každá česká vlajka má slovenský klíř. A na slunečné pobřeží se vydáme spolu s Věrou Špinarovou. Slunečné pobřeží, až k nám znovu poběží. Slunečné pobřeží. Za chvíli tu budou zprávy, předtím ale pojďme ještě na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ti z vás, kteří už vyšli ven, tak už to vědí a poznali to na vlastní kůži. Ti, kteří ještě nevyšli a sedí třeba doma a mají tam klimatizaci, tak možná tuší, že dnes bude opravdu velké horko. Očekává se až 38 stupňů nad nulou. Na horách to bude přijatelnější, řekla bych. Tam čekejte pouze něco kolem 28 stupňů. Většinou bude den jasný až polojasný. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti může i pršet. Tak buďte připraveni. Krásný den vám přeju a poslouchejte Český Blaník, protože už za chvilku pokračujeme.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
3: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus CZ.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví.

0: Na dnešek, kdy festival skončí. Vysoké teploty zvyšují riziko přehřátí i u zvířat. Chovatelé by proto měli upravit péči tak, aby jim pomohli horké dny zvládnout co nejlépe. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
1: Chovatelé by měli v horkých dnech zvířatům zajistit dostatečné napájení a v rámci možnosti je také chránit před přímým slunečním žárem. Riziková je také přeprava zvířat.
0: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani cestující se psy, kočkami i jinými domácími mazlíčky. Do bavorských lesů by se brzy mohly opět ve velkém vrátit lavičky, které majitelé pozemků v poslední době kvůli obavám z odpovědnosti odstranili. Zemská vláda premiéra Markuse Södera chystá novelu zákona, podle které bude sezení na lavičkách nově na vlastní odpovědnost. No a fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy přestřelce 2-3. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a já tu nebudu sama. Za chvilku tu se mnou bude Lucka Vondráčková, Pavel Dobeš a ještě předtím Marek Ztracený a jeho originál.

se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i oni nakonec.

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vám dráci. Láska se totiž, i když je prebyt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebyt.

protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče.

0: Tak to byla Lucka Vondráčková a její písnička Láska umí víc. Tak jak zvládáte dnešní horký den? Já doufám, že dobře, že s českým Blaníkem to jde hlavně dobře, protože my se vás snažíme dobře naladit a možná, že těmi písničkami i možná trošku ochladit. Nicméně teďka pojďme mrknout na takovou příjemnou záležitost, kterou nám svěřila úžasná Helena Vondráčková. Plzeňský Lochotín má za sebou historickou událost. Včera tam totiž poprvé v České republice zaspívala Diana Ross a v obecenstvu seděla právě i Helena Vondráčková. No a my jsme se jí zeptali na ten zážitek.
1: Diana Ross jsem vždycky obdivovala a dokonce jsem naspívala i jednu píseň, kterou ona má v repertoáru, kterou zpívala taky I Will Survive, protože zatím jsem na jejím koncertě nikdy nebyla. Viděla jsem spoustu slavných lidí, ale jiné, tak mě těší, že zrovna je to tady příležitost jí zhlídnout. Jak je to úžasný. No, tak to je jako osobnost, která tam nezestárne nikdy. Jako její hlas, to je perla.
0: No tak já si myslím, že to mají Diana s Helenou Vondráčkovou společné, nezestárnou, a jejich hlasy jsou jako perly. Tohle je ta verze, kterou znáte i od nás z Českého Blaníku. Já půjdu dál a Helena Vondráčková. Tak věřím, že v podání Diany Ross byla taky pecka. No a pojďme se podívat, co nás tady čeká dál na Českém Blaníku. Za chviličku Činasky s Bárou Hosnedlovou, taky Pavel Horňák, ale ještě předtím Sametová od Žlutého psa. Tak krásné dopoledne, zůstávejte s námi.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: taková československá spolupráce, tak to byla kapela Činasky, Bára Hosnedlová a Slovenský Klín. 2 minuty nás dělí od 10:30 a já bych vám doporučila, abyste se podívali na naše sítě. Instagram, Facebook, všude tam jsme aktivní a každý den pro vás připravujeme a přidáváme obsah, abyste se dobře bavili, abyste se poučili a abyste zůstali pořád v té sféře českých písniček, které máte rádi. A to i ve chvíli, kdy třeba nejste naladěni na našich vlnách a jenom máte v ruce telefon dlouhou chvilku a projíždíte sítě. Mrkněte se tedy na nás, Český Blaník, takhle nás tam najdete. No a i dneska tam máte zase něco nového. Tak podívejte se, doporučuju, dejte sledovat. No a věřím, že se budete dobře bavit. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Projektilu anebo od Věry Špinarové.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
5: U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
6: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
5: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
6: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
11: Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Peternať, jsme svoji na českém Blaníku. 10:45, to je aktuální čas a právě teď můžete vzít zase do ruky telefon a na číslo 720 836 307 mi napsat, jakou písničku bych vám mohla zahrát, která by vám udělala radost, kterou chcete udělat radost vy někomu dalšímu. Promyslete to dobře a jakmile budete vědět, neváhejte ani chvilku a pište na 720 836 307. A nebo víte co, můžete i nahrávat. Pokud máte chuť a sílu, odvahu a prostor na to nahrávat, tak přes WhatsAppovou aplikaci mi můžete poslat hlasovku a já ji takhle hezky vysíláním českého Blaníku pošlu tam, kam bude patřit. Za chviličku tedy písnička na přání za nějakých 30 minut, no a do té doby třeba Hanka Zagorová s Vlastou Harapesem anebo Maruška Rotrová.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
7: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
8: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
9: Příze látky tvoření, našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.

Tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím. Tak co tedy mi

0: Právě teď nám končí další 60-minutovka, kterou jsme naplnili českými písničkami, které máte rádi. A my pokračujeme dál ve stejném rytmu. Tedy Václav Neckář přijde. Nestůj a pojď.
1: Nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: Taky Franta Nedvěd, 19.
2: Nikomu se ani nesní.
0: A těšte se i na Lucí Bílou.
3: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit,
0: a taky vám řeknu, jakou vychytávku máme v Praze proti vedru. Už brzy na Českém Blaníku.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že se ale pořádně ohřejeme. Až 38 stupňů dnes naměříme. Na horách to bude kolem 23. Čekejte na jihu Čech, že pokud bude zvýšená oblačnost, mohlo by i pršet. Hlavně doplňujte tekutiny a pozor na fyzickou námahu. Raději ji omezte.

9,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Hezký den přeje David Račák. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Vedra mění průběh letních akcí. Kvůli vysokým teplotám upravuje sobotní program také dostihové závodiště v Pardubicích. Více říká mluvčí areálu Kateřina Noávová.
1: První dostih startuje už v 9 hodin, což je pro dostihový provoz poměrně netradiční, ale zdraví koní i lidí je pro nás to klíčové.
0: Areál závodiště bude přístupný už od 8. raní. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů. No a česká golfová jednička Sára Kousková dnes vstoupí do British Open, na kterém se představí podruhé. Loni při své premiéře neprošla katem. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 11 hodin a 5 minut, krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Tohle už je Marta Kubišová, Ringo Ding na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: 11 hodin a 16 minut k tomu, no a já už tu mám ten slibovaný okamžik, který že někomu z vás udělám radost. A tentokrát to bude Vašek. Psala nám totiž Marta, že by chtěla nechat zahrát pro svého manžela k jeho dnešním kulatinám. No a my přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví a taky hodně českých písniček, které máte rád. Tak třeba tuhle, kterou máte prý nejradši. Jelen a Jana Kiršner. Co bylo dál?
1: Písnička na přání.
0: Na

0: Vašo Patejdl, voňavky děvčat na Českém Blaníku. 11 hodin 27 minut, k tomu už brzy tu bude můj kolega Michal Krusberský. A ještě dřív já vám prozradím, jak se můžete v Praze osvěžit. Tak si na to počkejte. Do té doby Jiří Korn nebo Lucka Bílá, obyčejná holka.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Radio Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál, co podniknout.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Nezmaři, musíš jít dál na Českém Vlaníku. My taky půjdeme dál, nebo spíš vy půjdete dál s mým kolegou Michalem Krusberským, kterého už vítám. Ahoj.
1: Tak já spíš budu kulhat dneska, ne?
0: No tak já doufám, že si to rozchodil, já jenom prozradím, že jsi mi ráno psal, že budu vysílat asi až do 18. hodiny, protože nemůžeš stoupnout na nohu, kde se ti skřípl nějaký nerv.
1: No, něco takového, uvidíme, co se z toho vyklube.
0: Takže pokud nás poslouchá nějaký ortoped, tak Michal
1: potřebuje
0: jednoho takového schání, takže ozvěte se nám na 728-363-07 a myslíme to úplně vážně. No, nicméně Michale, ty jsi přišel zvenku z toho vedra, tak jaké máš pocity?
1: No, že se mě všechno leje.
0: Z tebe všechno leje. A víš, že Praha má úplně nového pomocníka pro tyhle ty případy. A jsou to takzvané oázy chladu.
1: Aha.
0: A když se podíváš na stránky oázy chladu Moje Praha EU, tak zjistíš místa napříč celou Prahou, kde se můžeš osvěžit. Takže nejenom mžítka, ale hlavně pítka, což je velice důležité. Takže možná, že i to tvoje lítko nebo to tvoje křeč, ano, by potřebovala trošičku schladit, ale chci jenom říct, že vlastně v těchto dnech je důležité doplňovat tekutiny, hlavně ty nealkoholické, ideálně vodu nebo nějaký neslazený čaj. Takže pokud trpíte tím horkem, které panuje venku, tak určitě nezapomínejte nejenom na ty tekutiny, ale taky na to, že byste se neměli fyzicky příliš namáhat, abyste nedopadli jako můj kolega.
1: Ano, je to tak.
0: Tak já ti přeju krásné vysílání, hezké odpoledne, no a já se budu na naše milé posluchače těšit zase zítra. Tak do té doby naslyšenou a posílám Anetu Langerovou.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice. A hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
8: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
7: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
8: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
7: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
9: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
10: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
11: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
13: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: No, tak to my taky máme. Letní den se vším všudy. Michal Tučný zpíval Spím v obilí, to my si momentálně dovolit nemůžeme. My si momentálně, vzhledem k tomu, že je 12. hodina, můžeme dovolit tak leda zajít si někam na oběd. Já vám k tomu budu rozhodně hrát Michala Davida už za okamžik. Život je náš. Taky si dáme Popelku k Sindla X. Popel a hrách. A ještě Olympic. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme venku tropy a zítra to bude jako přes kopírák, čili jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibývání mraků a v severozápadní polovině můžeme sem tam čekat přehánku nebo bouřku. Teploty vydrží na 35 až 39 stupních, no a na severu Čech kolem 34 stupňů. Ani na horách se moc neschladíme, tam rtuť teploměru vyšplhá až k 29 stupňům. Tolik počas na zítřek a teď s aktuálními zprávami David Račák ve studiu.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké poledne přeje David Račák. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem třicítky. Na Moravě ještě výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky. Vyloučené nejsou ani bouřky. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je možné teď stornovat, ví místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
10: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ve vstupnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
9: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar, vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu

0: Ano, život je náš, tak si ho užívejte. Michal David, 15 minut po 12. na Českém Blaníku. No a přátelé, prázdniny nemají v červenci a v srpnu jenom školy, ale také třeba kamenná divadla. A takové pražské divadlo Pod Palmovkou tu letošní pauzu využilo k rekonstrukci hlediště. Na tu dohlíží dokonce sám pan ředitel divadla Michal Lang.
1: Ty sedačky už byly roztrhaný, ta látka na těch sedadlech, jako čalounění bylo roztrhaný. Lezli z toho hřebíky, takže už vlastně hrozilo, že se lidi odřou, jako udělají si oděrky. Takže to opravdu jako nazrálo, jako 24 letech. No a my jsme se, 24 let, no to sloužilo, ale ty křesla my jsme měli tady rádi lidiváci, protože byli hrozně pohodlní. Jo.
0: Tak držíme palce, ať všechno klapne podle plánu. Hotovo má být 8. září. No a my už teď zase jdeme hrát, za chvíli Činasky nebo Xindolix. Ze všeho nejdřív Standa Hložek, Petr Kotwald a jejich Diana. Michal je s vámi, dobré odpoledne.

seber si to sama. Seber si to sama.

se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Tolik Xindelix a jeho Popelka. Teď o půl jedné na Českém Blaníku a za chvíli opět hrajeme. Třeba Hanku Zagorovou a Petra Reska si dáme a bude i Pepa Wagner a nebo Olympik. Proč zrovna ty?
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
7: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
6: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
7: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Kapela Týma taky Palo Habera, kterému už drží město, kolegové v porotě, další superstar. Teď jsme je měli tady u nás na Českém Blaníku 15 minut před 13. hodinou. No a přátelé, hlavní město, čili Praha, opět zveřejnilo, co kuriozního se nachází ve ztrátách a nálezech. Během prvních 6 měsíců jsme tady v tramvajích a autobusech nechali přes 3000 předmětů. Z toho jen 300 se dostalo zpátky k majitelům. Takže pokud vám náhodou stále chybí krmivo pro králíka, šicí stroj, fritéza, hasicí přístroj anebo psací stroj, tak se prosím vás ve ztrátách a nálezech hlavního města Prahy zastavte, řekněte, v jaké to bylo lince a co jste měli na sobě, oni to zkouknou na videu, řeknou, jestli je to fakt vaše a pak vám to předají. A já vám teď jdu zase předat další české písničky, které máte rádi. Olga Lounová a kapela Miraj za malý okamžik.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák. Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No, tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou. Hodinu od Prahy. Terapie tichem. CZ.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Tak my si parmazán na chleba mazat nebudeme, což ani by možná prakticky nešlo, tak si ho raději dejte na těstoviny. Přeju stále ještě dobrou chuť a za chvíli si pochutnáme také na dalších českých písničkách. Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let.
1: Už mi lásko není 20 let.
0: Taky si pustíme Karla Gotta, Když muž se ženou snídá.
1: Když muž se ženou snídá.
0: A ještě sbírka z Vadlejch růží, čili Vanastovky. A bude toho rozhodně víc. Za malý okamžik pokračujeme.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Opět tady máme tropy a zítra bude hodně podobně, takže pokud vám to v práci dovolí, klidně si berte na zítřek volno. Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu máme čekat přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů, ovšem na severu Čech kolem 34 a na horách okolo 29. Tolik počasí a David Račák ví, co se kde děje.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Lidé by v horku neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji příliš dlouho na přímém slunci, hlavně pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Sinice ve vodě si mohou lidé sami otestovat. Stačí k tomu pouze průhledná petláhev, nabrat do ní vodu z přírodní nádrže a nechat jí stát zhruba 30 minut na sluníčku. Co zjistíte, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
10: Pokud se u hrdla vytvoří zelený povlak, kroužek připomínající krupici nebo jehličí a zbytek vody pod ním zůstane čirý, jde o sinice. V takové vodě se raději nekoupejte. Pokud ale zůstaly zelené částice rozptýlené v celém objemu a nestoupají k hladině, jde o neškodné řasy a koupání bezpečné.
9: Sinice jsou nebezpečné hlavně pro alergiky, malé děti, těhotné ženy nebo třeba pro ty se sníženou imunitou. Japonská automobilka Toyota Motor si v první polovině roku udržela pozici největší automobilky světa podle prodeje aut. Všechny značky ze skupiny prodaly po celém světě 5,39 milionů vozů. Prodej však poprvé za poslední dva roky klesl o necelé 3%. No a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Trumse půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšově aréně má výkop v 19 hodin. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom ty, 4 minuty po 13. Takový je přesný čas a my v téhleté hodince se podíváme na jednu kuriozní loupež a taky, přátelé, se podíváme na to, jak jsme v té první polovině prázdnin, v tom prvním měsíci, cestovali po České republice. A nebo jsme spíš vyráželi do zahraničí. O tom se budeme bavit za chvíli, teď ale české písničky. Jiří Zmožek anebo kapela Krištof, teď hned. Michal Krusbrský je s vámi, hezký den přeju.

0: Petr Spálený, Miluška Voborníková, mně se zdá. A vám se to nezdá? Ano, ta rtuť teploměr opravdu stoupá takhle vysoko. Pokud máte dovolenou, tak vám to vyhovuje, protože někde na bazénech, u rybníku, že jo, bude fajn. My, co jsme v práci, to máme trošičku náročnější. Ovšem, teď přichází kolegyně Sara Vodánová, která přichází přímo z tiskovky, kde se rozebíralo, jak my Češi během první poloviny prázdnin jsme cestovali. Tak co, zůstávali jsme doma? Nebo jsme jezdili do zahraničí?
1: Hezký den, letní prázdniny jsou v půlce a zatím to vypadá, že cestování po Česku příliš netáhne. Podle dat Asociace hotelů a restaurací byla průměrná obsazenost v červenci zhruba 65,5%. Rozdíly mezi jednotlivými destinacemi jsou ale výrazné. Kvůli teplému počasí lidé nejčastěji míří do hor, menší zájmy naopak o velká města. Tomu rozumím. Obzvlášť Praha označuje letošní sezónu v porovnání s těmi předchozími za vyloženě špatnou. Pro letošní sezónu je ale napříč Českem typické také to, že se pobyty zkracují a lidé se rozhodují až na poslední chvíli. Při výběru ubytování proto často požadují výhodné storno podmínky. Hosté také více využívají slevové akce a šetří na jídle i pití. Mezi dalšími požadavky přibývá možnost cestovat se psem, dobíjení a úschova elektrokol a nepřekvapivě také klimatizace. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme. No, každopádně před námi je ještě druhá půlka prázdnin a tam se to může třeba klidně změnit a budeme víc cestovat po České republice. Já bych si to přál, abychom ty domácí provozovatele trošku podpořili, veďte. Teď Karel Gott a jdeme snídat.

0: tohle byl David Dale v ozvěnách. Přátelé, máme takové vedro, že po celé Evropě zuří požáry. I na Ostravsku jich bylo několik. Měli tady podpálenou rybařskou chatu, stoh slámy a několik kontejnerů. A teď zjistili, že to udělal úmyslně 20-letý mladík. U výslechu se přiznal k tomuto činu, že prý ho to bavilo hlavně pozorovat, jak to potom všichni hasí. No tak myslím, že takový člověk patří víte kam, protože to není možné v těchto těch teplotách, aby někteří se takovým způsobem ještě bavili. Za chvíli se spíše uklidníme u Pavla Bobka a bude i slza a srdcová dáma.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Horní Lhotě na Ostravsku za 4 110 000 korun. Byt 1KK v Horní Lhotě za 1 699 000. Další byt 1KK v Horní Lhotě za 1 899 000. Poslední byt 1KK v Horní Lhotě za 1 699 000. A byt 1KK na Pražském Smíchově za 3 900 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Radio Český Blaník.

0: Petr Novák, já vám kluci mávám, já vám taky mávám, ať už jste kdekoliv, a mám pro vás další kuriozní příběh na prázdninové téma. Před 2 lety řešili v italském přímořském městečku velice kuriozní krádež. Představte si, během jediné noci se jim tam ztratilo 350 slunečních lehátek. No a po 2 letech díky jedné všímavé turistce se ty lehátka našly o pár kilometrů dál na pláži v albánském Capo Rodini. No, přesně tam. Dokonce ti, kteří takhle hezky ty lehátka odklonili, tak si dali tu práci, že z těch lehátek odstranili loga toho luxusního rezortu, odkud ho z Itálie sebrali. Majitelům tak vznikla škoda nějakých 1 milion 100 tisíc korun, jo? Takže docela slušná částka. Jsem zvědavý, jak tohle teď budou třeba řešit. Každopádně vy, ať máte to své lehátko, to vám přeju, ať si to užijete, tu dovču, na kterou třeba ještě vyrazíte. No a my si budeme za chvíli užívat Vaška Neckáře a také Lucku Vondráčkovou. Jeden vzkaz v lahvi pošleme.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Kung Pao. Švej žužu. Kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
5: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
7: U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
8: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
7: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
8: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
9: Český blaník.
10: To je blaníček.

0: Verona, taky Michal David a písnička Náhodou, momentálně ve verzi z roku 2019. A co nás čeká po 14. třeba Činasky a Kutil. Taky se budeme milovat čím dál víc s Petrem Kotwaldem. A já se těším i na variace na renesanční téma Vláďa Myšík.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: A taky další české písničky, které máte rádi.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření, našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra čekáme tropy, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu může přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 ve stínu, na severu Čech kolem 34 a na horách 29 stupňů. Teď ještě jednou David Račák a aktuální zprávy.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky. Vyloučené nejsou ani bouřky. Registrační značku lidé dostanou ve výdejním boxu. Resort dopravy navrhuje mimo jiné také snadnější převody vozidel online bez návštěvy úřadů. Pokračuje mluvčí dopravy František Jemelka.
13: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Díky novele budou moci vlastníci a provozovatelé vozidel nezbytné žádosti a oznámení v oblasti registrace vozidel vyřizovat elektronicky na portálu dopravy.
0: Část změn začne platit letos v listopadu, změny v registraci většinou od 1. července příštího roku. Vojenský letoun F-16 v noci na dnešek vyslal k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Následně se zřítil. No a fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín. Budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Tolik další zprávy, přeju všem hezké odpoledne.
12: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: I 4 minuty po 14. vám je bude pouštět Michal Krosberský, tak vás zdravím a teď jsou tady Činasky a Kutil.

0: Tereska Mašková a taky Marek Lambora, který tvrdí, že už se tolikrát zklamal v lásce, že už raději nikoho nehledá. Teď nám nabídli náš příběh, no a přátelé, my teď zažíváme další vlnu extrémních veder. Teploty mohou ještě dnes a zítra stoupat až ke 40 stupňům, no a reagovat na to musíme úplně všichni, dokonce i České dráhy. Tady je jejich mluvčí Nikola Moravcová.
1: S ohledem na varování Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami až 39 stupňů doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Situaci pečlivě vyhodnocujeme. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: No, zítra zase pojedu domů vlakem, tak jsem zvědavý na ty klimatizace. Teď tak smením a buráky si dáme.

0: Milujem se čím dál víc a taky Petr Kotfalt, 3 minutky před 2:30 na Českém Blaníku. Ano, utíká to, možná, že už za chvíli budete mít padla a pokud milujete třeba takový dobře vychlazený meloun, tak se pro něho zastavte rychle ještě do obchodu a večer si ho můžete dát hezky doma na schlazení. No a my vám za chvíli nabídneme hezké české, které máte rádi. Helena Vondráčková a Hanka Zagorová bude náš stroj létací a taky bude bílá velryba Michala Hrůzy za okamžik.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
3: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i do ohrad?
4: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
3: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: Tak tahle se velmi povedla. Kapela Elán znova sama dotkni. Ve 14 hodin a už skoro 44 minut na Českém Blaníku.
1: Co Čech? To rekord.
0: Ale teď už dostává slovo Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit. A pokud milujete víno, tak si jedno otevřete, protože teď si dáme jeden takový rekord modelářsko-vinný, možná.
2: Máte rádi víno? Otvíráte rádi víno? Pokud ano, tak se dojeďte podívat na minaret vytvořený z korkových zátek od vína. Vyrobila ho paní Lenka Doláková. Výška té stavby je 2,68 metrů a je v něm víc než 3,5 tisíce zátek z vín, která byla zkonzumována v salonu vín České republiky. Minaret je tam vystavený, vy se na něj můžete podívat a my jsme ho rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rádio Český Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechem žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční

A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník.

0: Diamanty Terezy Kernlové jsme si dali na závěr hodiny. Teď už máme 15.00 a po 15. Lenka Filipová zamilovaná bude.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdá.
0: A taky je Valda Matuška a ráno.
2: Ráno je plný včel.
0: A ještě Karel Zich, Máš chuť majoránky.
3: Máš chuť majoránky.
0: A taky další české písničky, které máte rádi. Za chvíli.
4: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
5: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
4: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
6: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes máme slušný pařák a zítra to bude hodně podobné. Jasno či polojasno, později odpoledne a k večeru, od západu přibývání mraků a v severozápadní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 ve stínu, na severu Čech tam pouze do 34 stupňů a na horách naměříme až 29. Teď změna, dorazila Hanka Koterová, která bude připravovat odpolední zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Dobré odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Teploty můžou stoupat až ke 40 stupňům. Města mají v pohotovosti kropící vozy, Šumperský úřad zkrátil pracovní dobu a otevírá už v 7 ráno a ve Vsetíně se můžete schladit na zimním stadionu, kde se bruslí ve 12 stupních. Tuzemská ekonomika podle předběžného odhadu ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla. Růst o 2% podpořily hlavně vyšší útraty domácností a větší poptávka po českém zboží v zahraničí. Podle statistiků k výsledku nejvíc přispěly průmysl, doprava, ubytování a pohostinství. Letní prázdniny jsou v polovině, zatím to ale vypadá, že cestování po Česku příliš netáhne. Data zveřejnila Asociace hotelů a restaurací a podrobnosti má naše reportérka Sára Voldánová.
13: Hezký den. Průměrná obsazenost hotelů byla v červenci zhruba 65,5%. Kvůli teplému počasí lidé nejčastěji míří do hor, menší zájem je naopak o velká města. Pro letošní sezonu je ale napříč Českem typické, že se pobyty zkracují a lidé se rozhodují až na poslední chvíli. Z centra Prahy Sára Voldánová.
12: A mezi dalšími požadavky přibývá možnost cestování se psem, dobíjení a úschova elektrokol a také klimatizace. Jablonec nad Nisou pokračuje v rekonstrukci nejstaršího sídliště Šumava. Další etapa počítá s rekonstrukcí silnic, obnovou veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků i stání pro kontejnery v oblasti ulic Březová a Spojovací. Práce by měly začít ještě letos, stát to všechno bude 35 milionů. Tolik zprávy a vám krásné odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Hezké sluníčkové odpoledne dál přeje Michal Krusberský. Už máme 4 minutky po 15. Za chvíli 3 ve 3. A teď Lenka Filipová, zamilovaná.
1: Kratičký sen.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám. Čerstvý tatínek Miraj Navrátil s celou kapelou a písnička Pojď zapomenem. My naopak na vás myslíme.
1: Rádio Český Baník.
2: 3 ve 3.
0: A protože máme 15:15, tak je přesně ten čas, kdy si dáme 3 ve 3. Tři písničky se stejným tématem a dneska to budou písničky na téma bylinky. Za chvíli Tomáš Linka a Fešáci, Paní má se má, pak bude Majoránka Karla Zicha a ještě Šafrán od Brontosauru. Tak pokud zrovna vaříte, tak vám přispějeme trošičku tím naším kořením a doufám, že vám ten pokrm pak bude taky chutnat.
2: 3 ve 3
1: na Českém Baníku.

zda se lepším stávám. Běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: Brontosauři a její šafrán v rámci 3 ve 3. Mimochodem šafrán, jedno z nejdražších koření. Tipli byste si, kolik stojí takové kilo? Prý 70 až 120 tisíc podle kvality. No, tak to už chápu teda, proč je nejdražší. Každopádně, když už jsme byli u těch brontosaurů, i ty můžete o víkendu poslouchat mezi 19. a 22. hodinou, kdy vám hrajeme písničky k táboráku. No a za chvíli Standa Hložek a taky Kateřina Marie Tichá z její Plamen zažene tady u nás na Českém Blaníku.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na rádiu Český Blaník.

0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že sa

0: Tak to byla jedna svatební tady u nás na Českém Blaníku a přátelé, jelikož venku jsou taková vedra, tak se jdeme podívat k ledu. Hokejová extraliga sice začíná až 15. září, ale třeba Sparta už svou přípravu zahájila. A to pod novým trenérem Patrikem Augustou.
1: Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají, mluví se o tom 20 let, to je samozřejmě dlouhá doba, spousta top týmů, to má i v NHL a možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče, ty musí jít prostě a ukázat svoje nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat a nejenom občas a pak zase ne, tak že můžeme být nejúspěšnější, ale ta cesta je strašně dlouhá. Pro mě je to výzva, pro hráče je to výzva a všichni vidí, o co se hraje.
0: No, vždycky je to výzva. Tak se uvidí, jak se Spartě pod dosavadním koučem naší dvacítky povede a já jenom dodám, že první zápas nové sezóny ji čeká 16. září v Olomouci. Za chvíli k Syndelix vyrazíme na dovolenou a taky budou šrouby do hlavy, čili kapela Lucie.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
10: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
12: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
13: Rádio Český Blaník.

0: Marie Rotrová na závěr hodiny a taky skořápky ořechů, ale už za okamžik další české písničky, třeba Karel Štědrý a Josef Zíma, Dáme si milence v Texaskách.
1: Chodili spolu z čisté lásky.
0: A bude i kapela Olympic.
2: Říkáš, jak jsem tě skoupal a že zbyla.
0: A nebo Helena Vondráčková. No, to je docela aktuální sluníčková písnička. Takže už za chvíli pokračujeme.
3: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Yippie!
6: Yeah!
4: Yeah!
5: Yippie, yippie!
6: Yeah!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra musíme počítat s tropickými teplotami a se sluníčkem. A k tomu taky večer a odpoledne přibývání oblačnosti. Zejména v severozápadní polovině území se mohou přidat i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů ve stínu, na severu Čech kolem 34 a na horách 29 stupňů. Co dál se děje doma i ve světě, to ví Hanka Koterová.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro příští rok s dotací 415 milionů korun pro poskytovatele služeb proti závislostem. Šéf rezortu Adam Vojtěch chce peníze nasměrovat víc do prevence. Podle protidrogových expertů je ale částka nízká. Služby jsou dlouhodobě podfinancované a potřeba je jednou tolik. Česko zasáhla letos už druhá vlna veder. Na jihu Moravy se pocitová teplota v těchto dnech dostává nad 50 stupňů a v Ústeckém kraji vyhlásili meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu smogovou situaci. Lidé by se měli při pobytu venku zdržet fyzické zátěže. Výstraha platí do odvolání. Vodní Radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Víc říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
12: Na skútru měly být tři osoby, jednalo se o dospělého muže a dvě nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven. Všichni utrpěli zranění. V současné době jsou v péči lékařů.
11: Dechová zkouška u řidiče na skútru byla negativní a policie teď zjišťuje, co k nárazu do skály vedlo. V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Na ploše 200x300 metrů zasahuje 21 jednotek, dvě speciální cisterny a pomáhá i vrtulník s bambivakem, který čerpá vodu na hašení z vodní plochy Vítkovský Balaton. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Platí třetí stupeň poplachu ze 4. Tolik zprávy, mějte hezké odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Tak doufám, že se za chvíli taky dozvíme, že ten požár zase někdo založil. No, pojďme radši k písničkám. Karel Štědrý, Josef Zíma, Milenci v Texaskách, teď hned. A za chvíli si posvítíme na písničku dnešního dne. Michal Krosberský je s vámi, přeju pohodové odpoledne. Chodí.

0: Ano, to je prodavač. Poradíme, posloužíme. Tady ještě zákazník má slovo. Michal Tučný, 11 minut po 16.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: A my už si za okamžik pustíme Pavla Vítka. Písničku Má svůj den. Tak Pavle, jak to tehdy bylo?
3: Pro mě je písnička Má svůj den opravdu nejvýznamnější, protože bez ní by vlastně žádný zpěvák Pavel Vítek nikdy v českém popu nebyl. A už když jsem ji slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že by to mohl být opravdu hit. A ta písnička tenkrát zbourala v těch osmdesátkách všechny hitparády a díky ní tady vlastně jsem.
0: No a pouštíme si ji do dneška, protože je to obrovský hit. Každopádně Michala, Pavla Vítka jsme naposled měli na Konopišti v roce 2023, tak doufujeme, že zase brzy zavítá, ale teď si ho dáme u nás, na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Je to tvá vina a taky Olympic a samozřejmě frontman Petr Janda, který před pár dny teprve uspořádal velkou oslavu narozenin a byla ve velkém stylu, konkrétně ve starověkém nebo ve stylu starověkého Egypta. No a musím říct, že svůj příchod měl oslavenec taky velmi originální, protože ho přinesli na dřevěných nosítkách jako Cezara. Tak dodatečně všechno nej a za chvíli Karel Gott, Nápoj lásky číslo 10 a také Alice Hálová. To je Láska má.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicích.cz. Vstup je zdarma.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
13: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
12: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
14: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
15: Český blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Tak nevím, jestli takový studený bílý květ by vás teď ochladil, ale rozhodně vás může třeba ochladit nějaká vaše oblíbená písnička, kterou jste už dlouho neslyšeli. Tak pojďte si ji objednat, abychom vám ji mohli zahrát už za pár minut. Stačí do SMSky napsat nejenom název písničky, ale taky samozřejmě vzkaz, pro koho by měla být, jestli pro nějakého vašeho oslavence dneska z rodiny, pro vašeho miláčka, pro šéfa, pro kohokoliv, závozníka, co jede s vámi v autě. No, nechám to na vás. Každopádně zprávy posílejte buď v SMSce, anebo přes WhatsApp na číslo 720 836 3007. Za chvíli budeme hrát na přání, ale teď si ještě dáme Hanku Zagorovou a taky Láďu Křížka. Poslední den jsi má.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet. Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
5: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
6: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
4: Příze látky tvoření, našeho života koření.
5: Pro háčkování.cz.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana od čtvrtka výtečná akce na vepřovou krkovici.
8: Od čtvrtka do soboty u Zemana. Vepřová krkovička na šťavnaté řízky či stejky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
7: Opakuji, od čtvrtka vepřová krkovice 1 kg za senzačních 89,90. Opravdu, čerstvá krkovička jen za 89,90.
8: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
9: Radio Český Blaník.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Tak, do úplného konce jsme si dali písničku Meteor lásky, Věrka Špinarová za námi, no a za okamžik už tady máme 17. hodinu a po 17. také Lucka Bílá a Pepa Vojtek. Zítřejší ráno. Zítřejší ráno dá. A taky mrkneme na hvězdy s Honzou Kalouskem. A do třetice nabídnu třeba ještě kapelu Opět a Radeček a s nimi Voxel. Dáme si dobrý zprávy. Mám jenom dobrý zprávy. A ty se vždycky hodí, vidíte. Na Českém blaníku i po 17. české písničky, které máte rádi.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
6: Počasí na Českém blaníku.
0: Zítřejší den opět tropický, bude jasno či polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a hlavně v severozápadní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty tropické 35 až 39 stupňů, na severu Čech maximálně 34, ale na horách tam bude taky pěkný pařák, 29 stupňů tady naměříme. Až v sobotu by snad mohlo zapršet, tak to musíme, přátelé, ještě chvíli vydržet. Teď Hanka Koterová na další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém blaní.
8: Pěkné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem to řekl ministr školství Robert Plaga. Údajná úspora 50 miliard korun, o které mluvil Tomio Okamura, je podle něj nereálná. Hotový není ani program modernizace vzdělávání pro základní školy. Kvůli suchu a horku platí napříč republikou zákaz rozdělávání ohňů. Už tak jsou dopady současných veder pro přírodu kritické. Jak žíznivé krajině a zvířatům pomoct, řekne mluvčí svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
9: Nechte teď v horku trávu trochu povyrůst a dejte na zahradu pítka s vodou a kamínky, aby se v nich netopil hmyz. Pomůže i obyčejná hromada větví nebo listí, která zvířatům poskytne tak důležitý azyl.
8: A třeba pražská zoo instalovala do výběhů zvířatům mlžítka a dnes navíc potěšila lední medvědy třemi tunami ledu. Hasiči na Opavsku bojují s velkým požárem lesa. Ten popolední začal hořet na území obce Větřkovice Nové Vrbno. Na místě je 21 hasičských jednotek a pomáhá i vrtulník s bambivakem. Zásah ale komplikují vysoké teploty a hlavně vítr, kvůli kterému se oheň rozšířil už i na přilehlé Strniště. V Rakousku se při jízdě v bike parku vážně zranil 13-letý Čech. Podle policie hoch v obtížném úseku po skoku sjel z trasy a narazil do stromu. Nehoda se stala v salzburské oblasti Pinzgau v areálu Leogang, který cyklistům nabízí několik sjezdových trailů. Tím zprávy končí. Mějte pěkné odpoledne.
7: Rádio Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A já myslím, že pěkné by to odpoledne bylo zejména někde v chládku nebo u vody, vidíte. Tak pokud tam míříte, dobře dojeďte. A zároveň připomínám, že za okamžik budeme hrát na přání. Pokud máte zájem, pošlete SMS-ku nebo vzkaz přes WhatsApp na číslo 720-836307. A teď už k písničkám. Lucku Bílou už jsem avizoval, bude i Vašek Neskář, ale teď hned Žentour a Jarek Ledecký. Proklínám. Michal je s vámi.

0: Potulný hráč Vaška Neckáře, to je písnička, kterou si budete notovat možná ještě dneska večer.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Český Blaníčku, posloucháme tě s dětmi na zahrádce, kde jsem dětem napustila dětský bazének a je nám tady pod třešní moc fajn. Ještě by si nám mohl zahrát Copacabánu, abychom si tady připadali jako u moře, vzkazuje Jarka z Hradce. Tak rádi přání plníme a v těch teplotách si to tam teda rozhodně užívejte.
1: Písnička na

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Každý

0: Karel Černoch, sen kovbojů. No a před 55 lety se splnil taky jeden sen. Sen Františka Venclovského, který totiž jako první Čech přeplaval kanál La Manche. Před 55 lety už to bylo, přátelé. Tak za chvíli u nás Eva Farna a Miraj, taky Honza Kalousek a Petra Janů bude volat SOS.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
8: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
9: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
10: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
11: Český blaník.
12: To je blaníček.

0: Kapela opět Radeček a taky s nimi Voxel a Dobrý zprávy, a těch není nikdy dost, vidíte. Tak třeba plzeňský Lochotín má za sebou historickou událost. Včera večer tam poprvé v České republice zaspívala Diana Ross. A v obecenstvu se sešla řada hudebních hvězd těch našich domácích. Mimo jiné tam byla i naše Helena Vondráčková.
1: Diana Ross jsem vždycky obdivovala a dokonce jsem naspívala i jednu píseň, kterou ona má v repertoáru, kterou zpívala taky. I Will Survive. Protože zatím jsem na jejím koncertě nikdy nebyla. Viděla jsem spoustu slavných lidí, ale jiné, tak mě těší, že zrovna je to tady příležitost jí zhlídnout. Jak je to úžasný. No, tak to je jako osobnost, která tam nezestárne nikdy. Jako její hlas, to je perla.
0: No prosím, a to Diana Ross oslavila 26. března už 82. narozeniny. Tak snad to nebyl její poslední koncert tady u nás a ještě se dočkáme. Za chvíli se ale vy dočkáte rozhodně Anny K., bude Tomáš Klus a nebo Jirka Schellinger.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Rádio Český Blaník.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase být.

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu.

že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchoprázdno, zkoušíš předejít pádu, zadumá sám, si zůstaň, srabe.

0: Standa Ložek, Petr Kotfals. Ano, Sen můj a Lízin. My nebudeme snít, my si dáme další nabídku písniček z další hodiny. Po 18. u nás Katapult až...
1: Až se bude psát rok 2006.
0: Taky budou Šňůry od kapely Krištof.
1: Že chci být tvým má,
0: a Nonstop si dáme i s Michalem Davidem. A další české písničky, které máte rádi.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět jasný až polojasný, odpoledne a večer od západu bude přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se můžeme dočkat nějaké tepřeháňky nebo bouřky. Teploty budou ale tropické, 35 až 39 stupňů ve stínu, jen na severu Čech bude chladněji, tady naměříme kolem 34 stupňů. No a na horách, tam taky před horkem úplně neutečete, tady se rtuť dostaví na 29 stupních. Tak to je počasí na zítřek, ale teď Hanka Koterová a poslední odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. Ceny pohonných hmot po konci státní regulace prudce rostou. Nejrychleji zdražuje nafta. Za poslední týden o další téměř 2 koruny za litr. Cena benzínu roste pomaleji. Ministerstvo financí trh s palivy monitoruje a v případě kritického vyhrocení situace je připraveno zasáhnout znovu. S rostoucími teplotami a postupujícím suchem začíná přibývat požárů v přírodě. V novém Vrbnu na Opavsku hoří 27 hektarů lesa. Na místě 21 hasičských jednotek a pomáhají dva vrtulníky. Zásah ale komplikuje vítr. Další les pak hoří v městečku Trnávce na Svitavsku. Tady se ale hasičům daří požár lokalizovat. Už zítra se řidičům otevře další část jihočeské dálnice D3. Půjde o zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. A jestli tady bude potřeba dálniční známka, to řekne jihočeský hejtman Martin Kuba.
10: Ten dálniční úsek u těch hranic bude spoplatněn stejně jako všechny ostatní, kde dál nebude na obchvatu města Českých Budějovic. Tam trvá to, že ten úsek je nespoplatněn a tam se dálniční známka používat nemusí.
9: Na podzim by se řidiči pak měli dočkat ještě otevření další části dálnice u Kaplice. Čeští záchranáři podle prezidenta Petra Pavla ve Venezuele projevili profesionalitu a obětavost. Na přelomu června a července v zemi pomáhali po zemětřesení. Připomněl ale i práci dalších hasičů doma a v zahraničí. V současné době pomáhají třeba ve Francii. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte pěkný večer.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 18. se s vámi pomaličku taky bude loučit Michal Krusberský, ale ještě předtím posílám pozdravy a přeju pevné nervy na Opavsko, kde hasiči musí zasahovat u velkého lesního požáru. A vy ostatní, co ležíte u bazénu, tak si to užívejte, dejte si i v hospůdkách jedno chlazené za mě, nebo doma nějakého vychlozeného melouna. Já vám za chvíli pošlu Šňůry, Činasky i Báru Basikovou, ale teď Katapult, který jsem slíbil. Je tady písnička Až a já se budu na vás těšit. Zase zítra ráno od 6.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
2: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
3: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
4: Příze látky tvoření, našeho života koření.
2: Pro háčkování.cz.
5: Český blaník.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Písničky, na kterých jsme

0: s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Český Blaník.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
5: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
0: Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Český Blaník.

0: se budou zpívat i za 20 let.
1: Tak sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah, je to malá story.
2: Radio Český Blaník.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Český Blaník.

0: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
1: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
2: Duratech. Renovace a nátěry střech.
0: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
0: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na postel.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku,

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešní

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

Plaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak.

Žila jsem se sandály a bubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď?

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na